Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90.

0: už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
6: Dance Radio. Dance Radio.
7: I'd be lying if I said I didn't need to get lost sometimes. It took a couple wrong turns, but I learned the right ones are harder to find.

0: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
1: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Voda už prostě nestačí.
3: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
5: V Jesku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coppola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
8: Dance Radio.

Ministr obrany Jaromír Zuna jmenoval novým ředitelem ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích Luďka Hánu. Ten nahradil Václava Masopusta, který před časem požádal o převelení. Skupina 32 senátorů neuspěla u ústavního soudu se svým návrhem na změnu financování krajů. Senátoři navrhovali, aby konstituční tribunál změnil část zákona o rozpočtovém určení daní s tím, že současné rozdělování financí zasahuje do práva na samosprávu. Plénum ústavního soudu ale návrhu nevyhovělo. Tam, kde červen skončil, může červenec navázat. V prvních dnech měsíce se sice teploty vrátí k běžným hodnotám, ale už od druhého týdne by se mělo začít opět oteplovat. Dlouhodobé prognózy navíc naznačují možnost teplejšího a sušího počasí i ve druhé polovině měsíce, přestože nejistota předpovědí zůstává zatím vysoká. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme nad Českou republikou jasno, polojasno, odpolední maxima vystoupí k 26 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Krátce po 7. hodině ranní si ladíte Dance Radio 89 a 102,9 FM a taky tu nejlepší taneční muziku v českém éteru. Krásné dobré ráno, milí posluchači, já jsem Andy Road a právě v těchto okamžicích nám odstartoval čtvrteční ranní Fresh Dimension a Rafaela Palmy Under, skvělá věc takhle na rozjezd a já věřím tomu, že v těchto melodiích a v těchto tónech a taky v této rychlosti se budeme pohybovat následujících necelých 120 minut. Za pár okamžiků budeme hrát třeba novinku v našem éteru Rex Records a Starting Right Now, bude taky Tiggy Mossiman anebo Funkin Matt.
1: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Dance Radio. Dance Radio. Novinka.

hold my hand. Just breathe. Look into my eyes.

0: Ladíte si Dance Radio na 89 a 102,9 FM. Tohle to byla jedna z těch tvrdších nebo ostřejších záležitostí Funkin' Mad, pecka Joy, která nám právě teďkon dohrála v éteru Dance Radio. My máme, přátelé, čtvrtek 2. července, svátek nám slaví Patricie, takže přejeme rozhodně všechno nejlepší. Patricie je jiné krásné jméno, takže pokud i vy nějakou Patricii znáte, tak určitě doporučuji napsat, poslat SMSku, zavolat, prostě udělat cokoliv a popřát jí k svátku, protože věřím tomu, že to těm holkám udělá radost. My se půjdeme teďkon podívat na to, jaké počasí nás dneska čeká. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 26 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Dance Radio.

0: Ta nejlepší taneční muzika jedině u nás na 89 a 102,9 FM. Ještě jednou krásné dobré ráno vám všem, i těm, kteří právě třeba teďkon vstávali a naladili ty nejvíc taneční tóny v českém éteru. Tohle byla Lily Palmer, Bigger Than Techno, úžasná svižná věc krátce před 8 hodinou raní. No a já tady pročítám internet a teďkon jsem narazil na jednu takovou záležitost ohledně Tomorrowlandu, který poprvé v historii udělal pro své fanoušky něco, co nikdo nikdy nečekal. Více dozvíte, když budete ladit Dance Radio. My do 8 hodiny zahrajeme ještě třeba Oliver Dollar a Pushing On a bude taky Michael C. Numtrack a Warehouse.
1: Stálice trancové taneční scény exkluzivně Česku.
2: Hello Czech Republic, this is Armin van Buuren and you're with Dance Radio.
1: Pořad, který má miliony fanoušků po celém světě. Pořad plný trancové muziky a hostů.

0: Armin van Buuren. Non-stop in the mix.
1: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
2: Voda už prostě nestačí.
3: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Dance Radio. Dance Radio.

příchodem prázdnin si kromě školáků dá pauzu i celá prostřední část linky pražského metra C. Tu podzemce dopřeje městský dopravní podnik, počínaje sobotou na téměř týden od 4. do 10. července kvůli modernizaci zabezpečovacího zařízení. Konkrétně půjde o úsek od stanice nádraží Holešovice až po 7 zastávek vzdálené nástupiště na pražského povstání. Index PX od počátku ledna do konce června ztratil 4,4% na 2567,5 bodu. Nejvíce letos posílily akcie Škoda, Doosan Power, naopak nejvíce ztratily akcie Photon Energy. Policie definitivně odložila případ podezření z finančních machinací v Českém svazu ledního hokeje z éry Tomáše Krále. Současné vedení pod vedením Aloise Hadamčíka však čelí nové vlně kritiky. Podle oponentů současný prezident svazu nadhodnocoval příjmy po domácím zlatém šampionátu v roce 2024 a nezmiňoval vysoké náklady. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 26 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: 99,9 FM. I po 8 hodině si ladíte Dance Radio a taky čtvrteční ranní fresh a taky samozřejmě tu nejlepší taneční muziku. My se jdeme teďkom podívat na to, co opravdu asi nikdo nečekal, protože belgický gigant Tomorrowland udělal krok, kterým překvapil své fanoušky. Oficiálně porušil jedno ze svých nejposvátnějších pravidel a poprvé v historii dal fanouškům nahlédnout na design letošní main stage ještě před startem festivalu. Až doteď si festival po dobu hlavní scény úzkostlivě střežil jako největší tajemství a lidé ji vlastně poprvé spatřili až přímo na místě v areálu de Chore. Odhalení vizuálu přímo na sociálních sítích tak značí obří strategický posun. Zveřejněné vizuály potvrzují, že letošní main stage bude all in do mystického konceptu. Pokud jedete na Tomorrowland a jste nedočkaví a chcete to prostě vidět, tak se podívejte jednoduše na internet. Já si myslím, že ona ta stage se stala stejně tak trošku jakoby virálním, takže pokud sledujete taneční muziku a všechno kolem té elektronické taneční scény, tak si myslím, že to na vás minimálně jednou vykouklo. Za mě ten stage design je prostě neskutečný. To oni mají úplně neuvěřitelný tým. Myslím si, že jsou úplně ojedinělí na světě. Samozřejmě by se to dalo přirovnat k těmu stage designu, který dělají třeba na Burning Manovi, ale to je zase jiný koncept festivalu. Jo, to se nedá úplně takhle srovnat. Za mě prostě oni jsou v tomhletom naprostý jedničky a myslím si, že v tomhletom jste zajedno se mnou. My na Dance Radio jdeme dál za muzikou The Wise Guys, Ulalala, bude taky Madonna, DJ Snake a nebo Robin Schulz.
1: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.

0: Novinka v éteru Dance Radio na 89 a 102,9 FM. Tohle to byl, přátelé, Robin Schulz společně s Barbs, pecka, která se jmenuje Better Times. Za mě naprosto fantastická věc, ale je to i tím, že já jsem vlastně fanoušek Robina Schulze a za mě vlastně každý track, který on udělal, ať už to byla kolaborace s někým jiným, nebo jeho solová věc, tak mě se to prostě vždycky líbilo. Věřím tomu, že i vám se tahle ta věc jakoby líbí, nicméně za mě prostě jednoznačně skvělá novinka v našem éteru. My na Dance Radio se posuneme ale dál, pojďme se teďkom podívat na to, jak to bude dneska vypadat s počasím. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme jasnou oblohu. Denní odpolední maxima očekáváme okolo 26 stupňů a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Dance Radio. Dance Radio.

0: Luka Debonair, Keep This Party Rockin' právě teď v Féteru na 89 a 102,9 FM ještě stále v rámci čtvrtečního ranního Freshe s Andy Roadem. Já doufám, že jsme se společně naladili na ten čtvrteční den a že tím čtvrtkem proplujeme tak nějak jako úplně na pohodu a budeme se už těšit na nadcházející víkend, protože co si budeme povídat, je léto, většina firem to odpouští, spousta lidí si pátky bere volno, je to úplně logický kort, když po víkendu navazuje další státní svátek nebo respektive další volno, tak je možný to využít a vy tak můžete mít minimálně 4 dny volna. Takže to bylo takové doporučení, pokud třeba teď míříte do svého zaměstnání, si můžete říct třeba o volno a budete mít pátek, sobota, neděle, pondělí, můžete mít úplně off. Takže to bylo za mě takové doporučení, mějte se krásně, budu se těšit zase zítra v 7 hodin ráno, my do 9 hodiny zahrajeme ještě třeba Sammy Virgi, anebo taky Stardust.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90.

Ministr obrany Jaromír Zuna jmenoval novým ředitelem ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích Luďka Hánu. Ten nahradil Václava Masopusta, který před časem požádal o převelení. Skupina 32 senátorů neuspěla u ústavního soudu se svým návrhem na změnu financování krajů. Senátoři navrhovali, aby konstituční tribunál změnil část zákona o rozpočtovém určení daní s tím, že současné rozdělování financí zasahuje do práva na samosprávu. Plénum ústavního soudu ale návrhu nevyhovělo. Tam, kde červen skončil, může červenec navázat. V prvních dnech měsíce se sice teploty vrátí k běžným hodnotám, ale už od druhého týdne by se mělo začít opět oteplovat. Dlouhodobé prognózy navíc naznačují možnost teplejšího a sušího počasí i ve druhé polovině měsíce, přestože nejistota předpovědí zůstává zatím vysoká. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme nad Českou republikou jasno, polojasno, odpolední maxima vystoupí k 26 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Jsme Dance Radio, krásný dopolko. Za Katie ještě dneska zaskočí Michael C. Andyho jste si 100 prodali. No a zítra tu zakačku bude Milan Kroužil, protože už i já budu na Beats for Love. Pokud tam taky razíte, 100 si to dáme a můžeme se případně někde potkat. Hrajeme v sobotu s Matyasem Ouzenou na houseovém pódiu House Harmony Square. Dneska se taky podíváme na nový single Gracie Abrams a probereme detaily o Prague City Tourism, která plánuje něco udělat s ubytováním v Praze. Detaily k tomu prozradím během vysílání. Vy si pojďte užít náš playlist, naleznete ho potom na danceradio.cz anebo v apce, tak buďte s náma.
1: Apka Dance Radio. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace danceradio.cz. Danceradio.cz. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radio. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace danceradio.cz. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
5: Ať už vás cesta

My jsme Dance Radio a hrajeme parádní taneční muziku. O víkendu se pro vás chystá už 644. vydání Club Mixu. Ano, Milan Kroužil, opět v éteru Dance Radio mezi 18. a 20. V první hoďce bude hrát autor a v další 60 minutovce se těšte na Tadeasa Kreis a v poslední hodině nás čeká speciální host, a to technolegenda DJ Kaluka. Rozhodně tuhletu neděli nevynechejte Club Mix mezi 18. a 21. hodinou. Teď už další playlist na Dance Radio právě teď. Dance Radio. Dance Radio.

0: hrajeme nejlepší taneční playlist. Já jsem Michael C. a my se můžeme opět vidět na Maidenech. Kde to bude? Už dnes nebudu hrát, ovšem budu diskutovat v rámci Talking Beats na festivalu Beats for Love, vystupovat hudebně. Tam budeme v sobotu s Matyasem Ouzanou, tak se na vás těšíme. Příští čtvrtek potom budu hrát na filmovém festiáku v Karlových Varech, Quiff TV Park, a v sobotu Roxy Praha. Případně si mě vyhledejte na Instači, kde mě naleznete jako Michael C. Čekám na vás online. Další muzika právě teď. Tady je Dance Radio.
1: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
6: Dance Radio.

Dance Radio News. S příchodem prázdnin si kromě školáků dá pauzu i celá prostřední část linky pražského metra C. Tu podzemce dopřeje městský dopravní podnik, počínaje sobotou na téměř týden od 4. do 10. července kvůli modernizaci zabezpečovacího zařízení. Konkrétně půjde o úsek od stanice nádraží Holešovice až po 7 zastávek vzdálené nástupiště na Pražského povstání. Index PX od počátku ledna do konce června ztratil 4,4% na 2567,5 bodu. Nejvíce letos posílily akcie Škoda, Doosan Power, naopak nejvíce ztratily akcie Photon Energy. Policie definitivně odložila případ podezření z finančních machinací v Českém svazu ledního hokeje z éry Tomáše Krále. Současné vedení pod vedením Alojze Hadamčíka však čelí nové vlně kritiky. Podle oponentů současný prezident svazu nadhodnocoval příjmy po domácím zlatém šampionátu v roce 2024 a nezmiňoval vysoké náklady. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 26 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Tady jeden z radio. Jelikož máme čtvrtek, tak je jasný, že musíme probrat si dnešní večerní shows, protože tu pro vás máme opravdu skvělý program a ten by neměl v našem vysílání zaniknout. Dáme si společně od 18. hitparádu Dance Radio Chart, potom dorazí legenda číslo 1, Tiësto, jeho Prismatic Radio Show, novej pořad plný těch nejmelodií. Další světová star Armin van Buuren představí nový díl State of Trance od 20. a potom to bude Musical Freedom Radio Show a trošku tvrdší beaty podá Adam Beyer v jeho Drunk Old Life. 100% si to užijte, je z čeho vybírat. Super dopolko.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opavia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 59,90 a české máslo Karlova Koruna za 22,90. Penny.
4: Dance Radio.

Jsme Dance Radio. Přibližně za dva týdny se konečně dočkáme třetího studiového alba od Gracie Abrams. Mimochodem je to dcera samozřejmě velmi známého režiséra J.J. Abramse. Nová deska od Gracie dostala jméno Daughter from Hell a po úspěchu prvního singlu Hit the Wall si nyní můžete pustit další ochutnávku. A to track Look at My Life. Svižnej, chytlavej track, jako zrozený pro rádia, jasně ukazuje, že mladičká hvězda má nakročeno stát se opravdovou globální poprokovou superstar. Můj hudební tip pro vás, tady ale další taneční muzika do vašich uší.

0: Jsme Dance Radio. Městská firma Prague City Tourism, který dělá Praha na starost organizaci cestovního ruchu, tak by aktuálně preferovala regulaci krátkodobého ubytování typu Airbnb po vzoru Chorvatska. Tam totiž musí pronajímatelé bytů splnit konkrétní požadavky státu či města, jinak platformy typu Booking ani nezaregistrují jejich nabídku. Uvidíme, jak to dopadne v Čechách. Podle mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veroniky Lukášové se podobá regulace ale teprve řeší. Takže opravdu víc nevíme. Další taneční muzika v celou zprávě.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

Ministr obrany Jaromír Zuna jmenoval novým ředitelem ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích Luďka Hánu. Ten nahradil Václava Masopusta, který před časem požádal o převelení. Skupina 32 senátorů neuspěla u ústavního soudu se svým návrhem na změnu financování krajů. Senátoři navrhovali, aby konstituční tribunál změnil část zákona o rozpočtovém určení daní s tím, že současné rozdělování financí zasahuje do práva na samosprávu. Plénum ústavního soudu ale návrhu nevyhovělo. Tam, kde červen skončil, může červenec navázat. V prvních dnech měsíce se sice teploty vrátí k běžným hodnotám, ale už od druhého týdne by se mělo začít opět oteplovat. Dlouhodobé prognózy navíc naznačují možnost teplejšího a sušího počasí i ve druhé polovině měsíce. Přestože nejistota předpovědí zůstává zatím vysoká. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme nad Českou republikou jasno, polojasno, odpolední maxima vystoupí k 26 stupňům, aby ho ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Jsme Dance Radio. Do producentský síně slávy na filmovém festiáku Karlovy Vary vstoupí producent Jaroslav Bouček. Filmový počiny je třeba zabít Cekala, Amerika, Anděl Exit nebo jedinečný snímek Václava Havla Odcházení, tak spojuje právě jméno producenta Jaroslava Boučka, který patří v České republice k těm nejuznávanějším. Jeho filmy v čele s produkční společností pozbírali více než 20 českých lvů. Bouček byl taky jednou z klíčových osobností filmového studia Barrandov, kde spolupracoval na seriálech Návštěvníci, Chobotnice z druhého patra nebo taky Lucie, Postrach ulice, zaslouženě. Další playlist na Dance Radio.
1: Apka Dance Radio. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace DanceRadio.cz. DanceRadio.cz. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radio. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace DanceRadio.cz. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, ta se vyplatí.

Jsme Dance Radio. Česká OSA, tedy ochranný svaz autorský, se chystá zažalovat společnost Suno, a to kvůli využívání hudby svazem zastupovaných autorů k trénování AI modelů. Nedávný investigativní materiál magazínu The Atlantic ukázal, že firmy jako Suno nebo Audio k trénování modelů používají rozsáhlý databáze obsahující miliony skladeb. V databázích, který časopis zveřejnil, lze dohledat i písně řady českých a slovenských umělců. Zároveň taky vyzval autory, tuzemský, respektive který zastupuje svaz, aby poskytovali důkazy o možným neoprávněném využití svojí hudby. Od nás další taneční muzika, tady máte.

0: Díky za super dopolko, já se loučím, ve 14 hodin jsem tu ale zpátky a dáme si další 4 hodiny nejlepších tanečních beatů, potom hitpošku a následně mířím na Beats for Love, kde mě uslyšíte v sobotu na House Square. Tak zatím ahoj.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab, 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio News. S příchodem prázdnin si kromě školáků dá pauzu i celá prostřední část linky pražského metra C. Tu podzemce dopřeje městský dopravní podnik, počínaje sobotou na téměř týden od 4. do 10. července kvůli modernizaci zabezpečovacího zařízení. Konkrétně půjde o úsek od stanice nádraží Holešovice až po 7 zastávek vzdálené nástupiště na Pražského povstání. Index PX od počátku ledna do konce června ztratil 4,4% na 2567,5 bodu. Nejvíce letos posílily akcie Škoda Doosan Power, naopak nejvíce ztratily akcie Photon Energy. Policie definitivně odložila případ podezření z finančních machinací v Českém svazu ledního hokeje z éry Tomáše Krále. Současné vedení pod vedením Alojze Hadamčíka však čelí nové vlně kritiky. Podle oponentů současný prezident svazu nadhodnocoval příjmy po domácím zlatém šampionátu v roce 2024 a nezmiňoval vysoké náklady. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 26 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio. Scooter. W&W.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
4: What?

0: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
4: Dance Radio.

Dance Radio. Dance Radio News. Ministr obrany Jaromír Zuna jmenoval novým ředitelem ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích Luďka Hánu. Ten nahradil Václava Masopusta, který před časem požádal o převelení. Skupina 32 senátorů neuspěla u ústavního soudu se svým návrhem na změnu financování krajů. Senátoři navrhovali, aby konstituční tribunál změnil část zákona o rozpočtovém určení daní s tím, že současné rozdělování financí zasahuje do práva na samosprávu. Plénum ústavního soudu ale návrhu nevyhovělo. Tam, kde červen skončil, může červenec navázat. V prvních dnech měsíce se sice teploty vrátí k běžným hodnotám, ale už od druhého týdne by se mělo začít opět oteplovat. Dlouhodobé prognózy navíc naznačují možnost teplejšího a sušího počasí i ve druhé polovině měsíce, přestože nejistota předpovědí zůstává zatím vysoká. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme nad Českou republikou jasno, polojasno, odpolední maxima vystoupí k 26 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro panzány těstoviny při koupi od 3 kusů za 24,90 za kus a Kokolino Gel van der Bosch 37 dávek za 299. Bila. To dobré začíná u nás.
1: Dance Radio.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
2: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více info v restauracích.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Dance Radio. Dance Radio.

příchodem prázdnin si kromě školáků dá pauzu i celá prostřední část linky pražského metra C. Tu podzemce dopřeje městský dopravní podnik, počínaje sobotou na téměř týden od 4. do 10. července kvůli modernizaci zabezpečovacího zařízení. Konkrétně půjde o úsek od stanice nádraží Holešovice až po 7 zastávek vzdálené nástupiště na pražského povstání. Index PX od počátku ledna do konce června ztratil 4,4% na 2567,5 bodu. Nejvíce letos posílily akcie Škoda, Doosan Power, naopak nejvíce ztratily akcie Photon Energy. Policie definitivně odložila případ podezření z finančních machinací v Českém svazu ledního hokeje z éry Tomáše Krále. Současné vedení pod vedením Alojze Hadamčíka však čelí nové vlně kritiky. Podle oponentů současný prezident svazu nadhodnocoval příjmy po domácím zlatém šampionátu v roce 2024 a nezmiňoval vysoké náklady. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 26 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Nejlepší taneční muzika i ve čtvrtek na Dance Radio. Už od včerejška běží Beats for Love, dnes tam mířím i já, vy si mě můžete večer chytnout na Talking Beats na jednom zajímavým diskuzním panelu. Hraju potom v sobotu s Matyasem Ouzanou mezi 18. a 19. na House Harmony Square. Těšíme se. Dneska se taky budeme věnovat i románu Milana Kundery Pomalost, nebo třeba absolutním vítězům 8. ročníku soutěže Podcast Roku. Dejte si do uší další taneční beats, playlist jako vždycky na danceradio.cz a nebo v apce. A taky vás čeká v 18 hodin hitparáda Dance Radio Chart.
1: Ty nejlepší shows z našich studií.
2: Dance Radio. Root, Beats, Love, Acid.
1: Climax, Godnix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci.
2: Dance Radio.
1: Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera.
2: To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90.

hrajeme nejlepší taneční muziku, jsme Dance Radio. V brněnském nakladatelství Atlantis vyšel román Milana Kundery Pomalost, původně napsaný ve francouzštině. Byl to poslední kousek a všechny Kunderovy romány jsou takyž dostupný v českém jazyce. Pomalost přeložila Anna Kareninová, stejně jako ostatní díla, která Kundera napsal ve Francii, o vydání knihy, která završuje mnohletou ediční práci, jsme se dozvěděli všichni tento týden. Pomalost v originále La Lenteur poprvé vyšla v polovině 90. let a filozofický román propojuje dvě časové roviny 18. století a taky současnost, rozvíjí úvahu o vztahu mezi rychlostí moderního života a schopností prožívat. Kulturní tip pro vás, jdeme zpátky ovšem k taneční muzice na Dance Radio právě teď.

0: Tady jeden z rádia nejlepší taneční muzika. Absolutním vítězem letošního 8. ročníku soutěže Podcast roku se 4. rok po sobě staly opravdový zločiny, a to autorek Lucie Bechinkový. Taky Báry Krčmový, Ludku zdravím. S více než 82 tisíci hlasy ovládli i kategorii krimi. V celkovém pořadí potom následovali podcasty Noční mury nebo Chumelenice. První místo v kategorii zpravodajských a politických podcastů získali Keci a politika. Mezi těma, kde jsou rozhovory, nejvíc zaujal Agáta Hanichová podcast. Posloucháte podcasty? Já se musím přiznat, že na to nemám absolutně vůbec čas. Další playlist právě teď v celou zprávě.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení. Protože děláme jen skla, a to se pozná, je to snadné. Stačí jen zajít na CarGlas.

Ministr obrany Jaromír Zuna jmenoval novým ředitelem ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích Luďka Hánu. Ten nahradil Václava Masopusta, který před časem požádal o převelení. Skupina 32 senátorů neuspěla u ústavního soudu se svým návrhem na změnu financování krajů. Senátoři navrhovali, aby konstituční tribunál změnil část zákona o rozpočtovém určení daní s tím, že současné rozdělování financí zasahuje do práva na samosprávu. Plénum ústavního soudu ale návrhu nevyhovělo. Tam, kde červen skončil, může červenec navázat. V prvních dnech měsíce se sice teploty vrátí k běžným hodnotám, ale už od druhého týdne by se mělo začít opět oteplovat. Dlouhodobé prognózy navíc naznačují možnost teplejšího a sušího počasí i ve druhé polovině měsíce, přestože nejistota předpovědí zůstává zatím vysoká. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme nad Českou republikou jasno, polojasno, odpolední maxima vystoupí k 26 stupňům, aby ho ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: My jsme Dance Radio, hrajeme parádní taneční muziku. O víkendu se pro vás chystá už 6.44. vydání Club Mixu. Ano, Milan Kroužil, opět v éteru Dance Radio mezi 18. a 20. V první hoďce bude hrát autor a v další 60 minutovce se těšte na Tadeasa Kreis a v poslední hodině nás čeká speciální host, a to technolegenda DJ Kaluka. Rozhodně tohletu neděli nevynechejte Club Mix mezi 18. a 21. hodinou. Teď už další playlist, pojďme na něj.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.

Jsme Dance Radio. Nejlepší taneční muzika pro vás. Tak takovýhle spojení jsme teda nečekali. DJ a známý hitmaker David Guetta a zpěvačka, songwriterka AJ, reperka Megan Thee Stallion a legendární tenorista Andrea Bocelli. Tak oni spojili síly na tracku DNA. Ten zazněl i na zahajovacím ceremoniálu letošního mistrovství světa ve fotbale. Nejspíš jste ho už slyšeli. Andrea Bocelli se dokonce nechal slyšet, že song DNA říká úplně všechno, protože fotbal je součástí jeho života. To jste možná netušili. Případně poslechněte na Dance Radio, ale hrát nebudeme. Teď jdeme zpátky k našemu výběru. Super poslech!

0: Tady je Dance Radio. Pořadatelé festivalu Hell Yes se vydali hledat světlo na konci hanáckého kulturního tunelu. Minulý víkend se hradem Helštín na Přerovsku rozezněla elektronická taneční hudba a jeho kamenní zdi zalil posetmění taktéž videomapping. Organizátoři si ovšem nejspíše ukousli příliš velký sousto, protože se nepovedlo dostat na hrad Helštín zástupy nadšenců. Ovšem, byl to první ročník, uvidíme, jestli budou další, držíme palce. Vlna veder samozřejmě festivalu taky moc nepomohla. Další taneční muzika na Dance Radio v celou zprávy.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
4: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz

Dance Radio News. S příchodem prázdnin si kromě školáků dá pauzu i celá prostřední část linky pražského metra C. Tu podzemce dopřeje městský dopravní podnik, počínaje sobotou na téměř týden od 4. do 10. července kvůli modernizaci zabezpečovacího zařízení. Konkrétně půjde o úsek od stanice nádraží Holešovice až po 7 zastávek vzdálené nástupiště na Pražského povstání. Index PX od počátku ledna do konce června ztratil 4,4% na 2567,5 bodu. Nejvíce letos posílily akcie Škoda Doosan Power, naopak nejvíce ztratily akcie Photon Energy. Policie definitivně odložila případ podezření z finančních machinací v Českém svazu ledního hokeje z éry Tomáše Krále. Současné vedení pod vedením Alojze Hadamčíka však čelí nové vlně kritiky. Podle oponentů současný prezident svazu nadhodnocoval příjmy po domácím zlatém šampionátu v roce 2024 a nezmiňoval vysoké náklady. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 26 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Jsme Dan Sario, hrajeme další parádní playlist. Velká zajímavost z natáčení, při natáčení Duny nesměli být Florence Pugh a Timothée Chalamet na place spolu. Během právě práce na filmu Duna část druhá došlo k nečekané situaci, která neměla nic společného s neshodama nebo napětím mezi hercema. Naopak, Florence a Timothée si natolik rozuměli, že jejich vzájemná energie a taky častý záchvaty smíchu začaly narušovat pracovní tempo. A tak režisér rozhodnul, že budou scény točit bez sebe. Vyrušovali, tak je rejža rozsadil. No, těšíme se samozřejmě na Dunu třetí část. Další taneční muzika, my jsme Dance Radio.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Věcku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
0: Dance Radio.

Kámo, nikdy v životě ti nezapomenu, co jsi se mnou musela zažít, když jsem se potácela s tou sračkou Adamem. Podržela jsi mě v každou chvíli. Víš, že jsem tu pro tebe vždycky. Co mu mám odepsat? Na tvoje rady vždycky dám.

Na skladbu Dehumanized z Brusunovej track, který byl napsaný a taky nahraný pro album Count Your Blessings Repented, což je reedice jejich průlomového debutového alba k 20. výročí, jež vyjde 10. července na vinylu, CD, taky všech streamech. Zatímco na albu Count Your Blessings Repented se sheffieldská kapela vrací k albu, který odstartovalo její kariéru a kompletně ho znovu nahrává. Skladba Dehumanized vyniká jako jediná zcela nová. Ovšem, za mě má tedy zvuk, jako kdyby byla opravdu ze začátku tvorby kapely. To ale nemyslím nijak zle. Stopro můžete poslechnout. Další tanční muzika právě teď na Dance Radio. Dance.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

jsme Dance Radio. Zpěvačka Aiko, což je jedna z nejvýraznějších tváří tuzemského alternativního popu, tak otvírá svoji novou hudební kapitolu, protože má nový single Why Not Baby a představuje svoji disco éru. Odhaluje tedy první střípek z připravovaného alba, který vyjde na jaře 2027. Můžete poslechnout, novinka vyšla 26. června a má i videoklip, a to od minulý neděle. Na všech streamech je všechno k dispozici. Hudební tip pro vás. V celou zprávě teď jdeme za další taneční muzikou.

Ministr obrany Jaromír Zuna jmenoval novým ředitelem ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích Luďka Hánu. Ten nahradil Václava Masopusta, který před časem požádal o převelení. Skupina 32 senátorů neuspěla u ústavního soudu se svým návrhem na změnu financování krajů. Senátoři navrhovali, aby konstituční tribunál změnil část zákona o rozpočtovém určení daní s tím, že současné rozdělování financí zasahuje do práva na samosprávu. Plénum ústavního soudu ale návrhu nevyhovělo. Tam, kde červen skončil, může červenec navázat. V prvních dnech měsíce se sice teploty vrátí k běžným hodnotám, ale už od druhého týdne by se mělo začít opět oteplovat. Dlouhodobé prognózy navíc naznačují možnost teplejšího a sušího počasí i ve druhé polovině měsíce, přestože nejistota předpovědí zůstává zatím vysoká. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme nad Českou republikou jasno, polojasno, odpolední maxima vystoupí k 26 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: hrajeme nejlepší taneční playlist. Já jsem Michael C a my se můžeme opět vidět na Maidenech. Kde to bude? Už dnes nebudu hrát o všem, budu diskutovat v rámci Talking Beats na festivalu Beats for Love, vystupovat hudebně, tam budeme v sobotu s Matyasem Ouzanou, tak se na vás těšíme. Příští čtvrtek potom budu hrát na filmovém festiáku v Karlových Varech, Quiff TV Park a v sobotu Roxy Praha. Případně si mě vyhledejte na Instači, kde mě naleznete jako Michael C. Čekám na vás online. Další muzika právě teď. Jsme Dance Radio.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
6: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více info v restauracích.

0: Tady jeden z radio. Jelikož máme čtvrtek, tak je jasný, že musíme probrat si dnešní večerní show, protože to pro vás máme opravdu skvělý program a ten by neměl v našem vysílání zaniknout. Dáme si společně od 18. hitparádu Dance Radio Chart, potom dorazí legenda číslo 1, Tiesto, jeho Prismatic Radio Show, nový pořad plný těch nejmelodií. Další světová star Armin van Buuren představí nový díl State of Trance od 20. a potom to bude Musical Freedom Radio Show a trošku tvrdší beaty podá Adam Beyer v jeho Drunk Old Life. Stopro si to užijte, je z čeho vybírat. Skvělý odpoledne, tady je Dance Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass

taneční spolko končí, já se už jim ještě neloučím, protože v 18 hodin si dáme hit pošku Dance Radio Chart, tedy to nejlepší podle vás na Dance Radio. Večer taky Tiesto a Prismatic Radio Show, Armin van Buuren, Musical Freedom a nebo Drunk od Life od Adama Beyera. Rozhodně si vyberete, já už pak mířím na Beats for Love a uslyšíme se společně na Beatsech v sobotu a na Dance Radio opět v úterý, protože v pondělí tu je státní svátek a bude tu Terka. Tak za chvilku u hit pošky. Dance Radio. Dance Radio. I'm on my own, just trying to kick.

příchodem prázdnin se kromě školáků dá pauzu i celá prostřední část linky pražského metra C. Tu podzemce dopřeje městský dopravní podnik, počínaje sobotou na téměř týden od 4. do 10. července kvůli modernizaci zabezpečovacího zařízení. Konkrétně půjde o úsek od stanice nádraží Holešovice až po 7 zastávek vzdálené nástupiště na pražského povstání. Index PX od počátku ledna do konce června ztratil 4,4% na 2567,5 bodu. Nejvíce letos posílily akcie Škoda, Doosan Power, naopak nejvíce ztratily akcie Photon Energy. Policie definitivně odložila případ podezření z finančních machinací v Českém svazu ledního hokeje z éry Tomáše Krále. Současné vedení pod vedením Alojze Hadamčíka však čelí nové vlně kritiky. Podle oponentů současný prezident svazu nadhodnocoval příjmy po domácím zlatém šampionátu v roce 2024 a nezmiňoval vysoké náklady. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 26 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. We have had some technical problems. Now give me a beat. Dance Radio Jar.

0: Tady je Dance Radio a začala nám další hit paráda Dance Radio Chart. Nejlepší tracky podle vás. Za náma jsou tři novinky. I pro ně hlasujte na webu danceradio.cz, ať je slyšíte za týden co nejvejš. Na webu i komplet pořadí. Do toho jdeme právě teď. Užijte si to. Dance Radio Chart. Dance Radio Chart. Dance Radio Chart. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí. Dance Radio Chart. Dance Radio Chart.

Dance Radio Chart. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6. Dance Radio Chart. Dance Radio Chart.

0: 4. místo v hitparádě Dance Radio Chart. Naposledy připomenu, že do hitparády hlasujeme, hlasujete všichni na danceradio.cz. Před náma 3 nejlepší pecky pro tento týden, tady je máte. Kompletní pořadí je k nalezení na webovkách a za chvíli taky Tiesto nebo Armin. Ahoj!
1: 3. místo Dance Radio Chart. Two ships in the night.

0: tu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz. Carglass

akşam inişi. Manevesiyasova'yı verdi Paris.

0: that's it. The hour flew by, and this was the first hour of my set from EDC Las Vegas from last week. And if you want to hear the whole set, go to my YouTube channel, youtube.com/tiesto, to check out the whole set. And my new track, Don't Lose Your Head, featuring Olivia Sebastianelli, is out soon as well. So make sure you pre-save that one. That's it for now. I'm back next week with a brand new episode of Prismatic by Tiesto. Till next week.
1: You've been listening to Prismatic by Tiesto. Tiesto returns with another episode of Prismatic. Same time, same place, next week.
2: Dance Radio. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90.